ti uzlá môj presku. S tomu mnoho jelenských mi rovla si ti dám rova som zvári a karamba karambita, tak mi čupu dede vráčaj, u mňa vandar kuda. Na liebí obvoľne zavrieme druh.

O starosy doktorat napisa se, komisija sastala se, doktorat odjeba se, jebi ga, ran bo, jebi ga,